0: dnes for...
1: Když jsem šeptal, že jsem se hned viděl, to stále...
2: That's your careful.
3: No. You've been FM 103.5.
4: Talk, baby. Fuck all that, let's get to it. Well, let's show this.